0: uslyšíš. Třeba to bude trvat dlouho, než nás najdete. Třeba nás vůbec...
1: Dání automata. Zpráva pro zemi zaznamenána.

Centrální automat pokračuje v autoregulaci. První směna, konec. Druhá neobsazena. Pozor, třetí směna má povinnost.